Symfonický orchester HRTA pod ravnaniem Pascala Rofea. Izveo nám je symfonický omáž Voda i vatra za Georga Friedricha Händla, Alfia Kabilja. Za kraj Julien Polka za orkestar Vatroslava Lisinskog. Još jednom, symfonijski orkestar HRTA, a maestro je Nikša Bareza.